check out some rare function, baby.

Minuty utíkají a čas letí. Hodiny nerozhodného čekání. Dny, měsíce a roky bez východu trápení. Škola je základ, prací peníze vyděláš a večeře ti život

běžej se skovat do mračných hradů. Škola ti dala základ a prací peníze vyděláš.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajdašrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz. Cajdašrot, my jsme na šrot.
5: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story.

0: stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra Poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
0: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

so high, there's no way to turn.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích,

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: We're coming in.
4: Roger.
5: He's coming in. I feel safe already.
6: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
7: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
6: All famous.
7: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
8: I like Michael Jackson.
7: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
9: And is she hot? This is Madonna.
7: Whitney Houston.
10: Michael Jackson is the man of the 80s.
7: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
1: Zdravím všechny milovníky historie a hučí kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červenci roku 1986 a 1996?
11: Hello? Who is this? Shirley? What are you doing calling my house at 3 o'clock in the morning? Message? Don't be calling my house no more. 'Cause I ain't going for this. He's my man. You understand?

0: The success was so much more than I had ever dreamed of.
1: And so, whilst we crisscrossed the states, the questions were, where do we go from here?
2: V březnu 1986 duo Wham oznámilo It's Time to Go Go. Žádné hádky, rozbité kytary nebo manažerský masakr, prostě tečka. A k té tečce si duo naplánovalo poslední koncert a desku.
3: Just in terms of, I think that we do need some time to actually sit back. You know, I think we're just going to move on, do something different now.
0: In reality, the turning point with Wham was nothing to do with Wham. The turning point with Wham was me, as I suddenly thought, oh my God, I'm a massive star and I'm gay. And the depression was about that, which was about the way I boxed myself in. You know, careful what you wish for.
2: Zatímco faninky po celém světě odhazovali promočené kapesníky, George a Andrew v Los Angeles dotáčeli úplně poslední skladby Wham.
1: We had achieved everything as that superstar band. And we were growing up. It got to a point where I didn't want any more of it.
2: 4 roky, 5 britských a 2 americká čísla jedna, přes 30 milionů prodaných desek a revoluční tour v Číně, kam se před nimi žádná západní popová kapela nepodívala.
0: I think Andrew was ready to finish because much as he understood his importance, he was tired of being, you know, taken pot shots at as the lucky guy that's kind of coasted along with George Michael. And I think, you know, he was so much more than that.
2: V sobotu 28. června 1986 odehráli svůj poslední koncert ve Wembley Stadium s příznačným názvem The Final.
0: By the end of it, I had no doubt that I could become an international solo success.
1: By the time we stepped out on that stage, the second incarnation was almost complete. Jörg has become the artist that he was destined to be.
2: Je 7. července 86 a duo Wham vydává svou poslední desku s názvem Jak jinak než The Final. Dvojalbum nahrávané mezi rokem 82 a březnem 86, produkované Georgem Michaelem, Andrew Ridgelym a Stevenem Brownem. Vedle hitů, které jsou v delších mixech, se tu objevují i 3 čerstvé skladby The Edge of Heaven, Battle Stations a Where Did Your Heart Go, z pera Was Not Was. Amerika dostává své rozlučkové album v podobě Music from the Edge of Heaven.
4: I think it's what you should be doing. You know, it allows his own artistic creativity to expand.
2: George Michael tak zamířil solo a stane se z něj jeden z největších hlasů následujících 3 dekád. Andrew Ridgely zkusí svou cestu. Nejdřív za volantem Formule 3, pak jako herec v Los Angeles a v roce 1990 se solovým albem Son of Albert, které neuspěje ani u kritiky, ani u pokladen. Andrew se tak z aktivní hudby postupně stáhne a bude se věnovat charitě a ekologii. Tanečnic a doprovodných vokalistek se utvoří popové duo Pepsi and Shirley, které vydá 2 alba.
0: I was on my own and I had no idea how much I was going to miss that support. And I would always remember this journey, absolutely beautiful and happy, you know. Wow.
2: Jedna velká éra tak skončila, kterou stvořili 2 nerozluční kamarádi z dětství, Andrew Ridgely a Georgios Kyriakos Panayiotou, tedy George Michael. Anglické duo Wham, které pobláznilo celý svět.
1: And so we play the hits one more time. Good evening!

0: production center of the Twin Cities. News 11 with Paul Majors.
1: Good afternoon, everyone. We're going to toss all formality out the window right now. Just moments ago, we had some amazing pictures from
2: Skyline.
1: Tornado moving around.
3: Vrtulník americké televizní stanice KARE se 18. července 1986 přichomítl ve vzduchu k nečekané reportáži. Pilot Max Messmer a kameraman Tom Empey měli v plánu běžný let nad severním předměstím Minneapolis, jenže před nimi se začal z bouřkového mraku spouštět chobot.
4: You can see debris being tossed up and we want to go live to Max Messmer.
5: Thousands of feet in the air. We're about 3/4 of a mile from the actual touchdown at this time. This is really spectacular. I'm going to have to leave this area here. The debris is drifting my way here. I'm going to have to leave the area.
3: Žádný archiv nebo pozdější sestřih. Někde mezi Brooklyn Parkem a Fridley se zrodilo tornádo a kamera je u toho. Živě od první vteřiny.
1: Can you hear us, Max? Max?
4: I think he has his hands full. He's flying right now. Max, it's on the ground. This is live video.
3: Ve studiu přerušují plánovaný program, meteorolog čte situaci v reálném čase a do minnesotských obýváků letí jediná instrukce. Okamžitě se schovejte do sklepů či krytů, anebo do vany.
4: If you don't have a basement, the safest place is on the ground floor, a small room like a closet. A bathtub offers a lot of protection. A lot of people have survived tornadoes by climbing into their bathtubs, putting a mattress on top of them. For goodness sakes, please take it seriously.
3: Tornádo u Minneapolis zesílí na kategorii 2.
6: Kráva. Lítají tu krávy. A další.
7: Já mám takový dojem, že je to ta sama.
3: A kamera zachytí jeho kompletní životní cyklus od zrodu po rozpad. Vůbec první kompletní živý přenos tornáda z vrtulníku se stane učebnicí pro meteorology po celém světě a stanice KARE získá publicitu, o jaké se marketingovému oddělení ani nezdálo.
8: This is a classic textbook tornado. I mean, there's going to be a tremendous amount of study done of this one, I'm quite sure.
3: A nám už vyhrává Janet Jackson a její čerstvě vydaný třetí single When I Think of You z alba Control.

0: dots are all on the green. Looks like she's alive.
1: There goes our salvage, guys.
2: 57 let. Tak dlouho se v mrazivém tichu vesmíru vznášela Ellen Ripley se svým kocourem Jonesem, než je 18. července 1986 Hollywood probudil do kin. James Cameron vzal čirý horor Ridleyho Scotta a přepnul ho do jiné rychlosti. Ze sevřené klaustrofobie se stal svižný sci-fi akční thriller Vetřelci.
3: How are we, Dave? Well, better than yesterday at least. Where am I? You're safe. You're at Gateway Station. Been here a couple of days. You're pretty groggy at first, but now you're okay.
2: Ripleyové nikdo nevěří a tak se přes veškerou nedůvěru znovu vydává na LV-426, planetu, se kterou lidská kolonie záhadně přestala komunikovat. To, co tam najde, se ovšem nedá nazvat vylidněnou osadou.
0: What happened was you had drifted right through the core systems and it's really just blind luck that a deep salvage team found you when they did. It's one in a thousand, really. I think you're damn lucky to be alive, kiddo. You could be floating out there forever.
2: Sigourney Weaver jako Ripley, Michael Biehn coby desátník Hicks, Mala Kerry Henn jako Newt, Lance Henriksen jako Android Bishop a Paul Reiser v roli korporátního Burkeho. K tomu jednotka mariňáků, ze které si pamatujete hlavně Billa Paxtona coby ukňouraného Hudsona a Janet Goldstein jako svalnatou Vasquezovou.
4: We have been here for 3.5 hours. Now how many different ways do you want me to tell the same story?
5: Look at it from our perspective, please. Now you freely admit to detonating the engines of and thereby destroying an M-class star freighter, a rather expensive piece of hardware.
2: Cameron si pro druhý filmový příběh vymyslel královnu vetřelců a zaplatil za to. Animatronický kolos obsluhovalo hned několik lidí najednou a vznikl ve dvou verzích pro různé úhly záběru. Scénu s mariňáky navíc natočil až úplně nakonec, aby po měsících společného natáčení působila jejich soudržnost přirozeně.
4: Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there. Thousands.
5: Thank you, that will be all.
4: God damn it, that's not all.
2: Vetřelci stvoření za 20 milionů dolarů utrží celosvětově v kinech 131 a kritika bude chválit tempo, režii i to, že snímek svého předchůdce dokonce překonává v šíři záběru. Oscaři to potvrdí, ze 7 nominací získá snímek své ocenění za zvukové a vizuální efekty.
4: Why don't you just check out LV-426?
5: Because I don't have to. There have been people there for over 20 years and they never complained about any hostile organism.
2: Pro Sigourney Weaver jsou vetřelci zlomovým titulem. Z přeživší se stává výrazná akční hrdinka a její hvězdný status raketově poroste. A pro Camerona je obrovský úspěch snímku zase vstupenkou do nejvyšší hollywoodské ligy a zároveň definicí jeho rukopisu. Silné ženské postavy, vysoké tempo a technicky ambiciozní akce.
6: What is dead?
7: I'm not sure. See if we can't get a closer look at something. Maybe through that crack down the side.
6: Shouldn't we call in?
7: It's about as close as we can get. Should we take a look inside?
2: Vetřelci fungují nejen jako důstojné pokračování, které rozšíří mytologii série, ale především jako samostatný blockbuster.
4: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
7: That's the plan. Yeah, my word on it.
4: All right, I'm in.
7: Hey, Paul, look, we can't have any firing in there. I want you to collect magazines from everybody.
8: She's fucking crazy.
9: What the hell are we supposed to use, man? Huh?

Přistáli jsme v Británii 6. července 1996 a dohrála nám horká novinka Jazz It Up od Real to Real, která vzešla z producenské dílny Erika Moore Morilla.

0: víkendem přichází i pravidelný žebříček nejnovějších, nejvíce hraných a taky nejvíc cool tracků, se kterými se můžete setkat v anglických klubech. V žebříčku Cool Cuts Pete Tonga vyskočil na třetí příčku skvělý floridský počin s názvem Urban Blues Project, který se potrpí na muzikanty, nejen na kouzelné krabičky. K tomu přidejte sametový hlas Michaela Proctora a máte letní banger jako vyšitý.
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

30 minut. Tak dlouho trvalo 5 holkám a 2 producentům se smolit 3 minuty popu, které vejdou do dějin jako nejúspěšnější zvukový virus dekády. 5 young ladies, one mission to make 1996 the year.

0: slavná vymyšlená hláška uprostřed rapové pasáže Ziga Ziga vzniklo spontánně jako interní vtip. Budou se vést debaty o tom, jak vznikla a co to vůbec znamená. Přišlo o narážku Mel B typu Shit and Cigars nebo o eufemismus pro sex a orgasmus.
1: What was that about seeing a woman with a body?
0: A nebo to je prostě úmyslně nejednoznačná hláška, která funguje hlavně jako popový hook a součást girl power stylu. Je 8. července 1996 a Virgin Records posílá na pulty debutový single Wannabe novopečeného girlbandu Spice Girls navzdory vlastním pochybnostem. Uvnitř labelu se totiž vedl spor, jestli má být první vlaštovkou Say You'll Be There nebo Love Thing, ale kapela Spice Girls ve složení Mel B, Mel C, Emma Bunton, Victoria Beckham a Gary Halliwell si prosadila svou. Single opatřil svými remixy americký DJ a producent Junior Vasquez, který se kromě klasického house nebojí ani okaté komerce a holky ořezal slušně. Videoklip z londýnského Midland Grand Hotelu je koordinovaný chaos natočený téměř na jeden záběr, který má exponovat energii kapely. Funguje jako výkladní skříň. 5 osobností, 5 charakterů, jedna značka a girl power.
2: We're called Spice because with 5 individual flavors, if you think of spices, there's so many different spices.
0: Britský tisk se bude zpočátku tvářit skepticky, nicméně single už za týden debituje na trojce. Týden na to se usadí na topu hlavního britského žebříčku, odkud se nehne 7 týdnů a stane se nejprodávanějším singlem ženské skupiny na ostrovech své doby. Kritika časem přeorientuje Wannabe na popovou klasiku. Ukáže se, že to, co bylo pro label příliš divoké a neotestované, byl přesně ten důvod, proč Spice Girls stvořili celosvětový boom.

0: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt.
1: Super talentovaný producent Teddy Riley, který stál za obrovským úspěchem Jacksonova alba Dangerous, měl ve studiu problém. Postavil track na nápadu, který zaslechl od Williama Skyle Stewarta, navrstvil na něj bicí, obalil ho motivem z Grandma's Hands Billa Withersa a kapela to nechtěla nahrát. Muž, který stál za vznikem New Jack Swingu, musel přesvědčovat Blackstreet, aby naspívali skladbu, které nikdo z nich nevěřil.
2: None of the guys like no diggity. None of them. And they would even say it.
1: Zachránili to dva lidé zvenčí, Dr. Dre a Heavy D, kteří přesvědčili label, že to bude hit. Dr. Dre chtěl být na oplátku ve videoklipu a Riley kývnul pod podmínkou, že dostane rapový part.
2: That's why I'm singing the first verse. I'm singing the first verse because you know how they say they pushed the little one out there to go and see if it tastes good and see if he would get egged. Well, they pushed me out there.
1: 29. července 1996 vychází No Diggity jako lead single z druhého alba Another Level. Skladba, kterou Backstreet nechtěli, stráví 4 týdny na první příčce hlavní americké hitparády, získá platinovou certifikaci a dvojitou platinovou desku v Británii. K tomu Backstreet chrápnou Grammy za nejlepší R&B výkon skupiny.
2: And it became a hit. And now they wish they were singing the first verse so that they can be have the notoriety. Like me.
1: Magazín Billboard to o 27 let později shrne přesně. Nic tehdy neznělo jako No Diggity a od té doby už to nikdo nezopakoval. Zkrátka, tedy Riley opět přišel s něčím novým a unikátním.

0: Get I like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we
1: out. Sorry, sir, but we don't allow no African Americans in here.
2: Hillary Cobb, you and Mr. Willett need to come with me. You know that little girl you took for a ride?
1: What little girl?
2: I got bad news for you, Billy Ray. She didn't die. You going to jail. Get up.
1: You can go to hell, nigga.
3: Je konec července 1996 a v amerických kinech se drží na topu soudní psychologický thriller z horkého Mississippi. Čas zabíjet. Čtvrtá filmová adaptace románového debutu Johna Grishama.
4: You remember them four white boys raped that little black girl over in Delta last year? They got off, didn't they? Yeah. Jacob, I was in a jam. You helped me out, wouldn't you?
5: What kind of jam are you talking about?
4: You got a dollar, Jake. What would you do?
3: Mladý advokát Jake Briggins v podání Matthewa McConaugheyho bere případ, po kterém by nikdo se zdravým rozumem nesáhl. Hájí Carla Lee Haleyho, kterého představuje Samuel L. Jackson, otce obžalovaného z vraždy dvou bělochů, kteří brutálně napadli jeho malou dceru. Případem mu pomáhají studentka práv, kterou si uzmula Sandra Bullock, Oliver Platt či Donald Sutherland a proti ním stojí žalobce Kevin Spacey a zarytý rasista Kiefer Sutherland. Spravedlnost versus pomsta a k tomu rasové napětí, které v jižanském vedru funguje jako rozbuška.
6: Haley's hired an attorney. Jake Brigands.
7: And today ain't even my birthday. Brigands couldn't tie his own tie without that old drunk, Will Banks.
8: Well, he's telling the press he never lost a murder case.
7: Yeah, well, he's never tried one against me, has he?
3: McConaughey původně zkoušel úplně jinou roli, jenže pak zatoužil po obhájci a vydindal si u režiséra Joela Schumachera další kamerovou zkoušku. Mimochodem Kevin Costner také koketoval s rolí, ale nakonec z projektu odešel a předal tak McConaugheymu jízdenku mezi hvězdy seriózních filmů.
9: Justifiable homicide never hold up.
10: But my only chance is to find a shrink who'll testify Carl he was insane at the time of the murders.
9: You'll file for change of venue?
10: Of course.
9: Now, if Judge News denies it, then you get an all-white jury and you'll lose.
10: Thank you for the encouragement.
3: John Grisham psal román Čas zabíjet několik let a inspiroval se mimo jiné klasikou jako Zabít ptáčka nebo reálným případem z roku 1984, i když román a film z něj udělali odlišnou rasovou variantu příběhu. Grisham po shlédnutí filmu poznamenal, že se Schumacherovi nejspíš zapomněli zmínit, že v Mississippi už znají klimatizaci. Ne nadarmo si snímek vyslouží přezdívku nejupocenější film všech dob.
9: You can win this case and justice will prevail. But lose, injustice will also prevail. Now that's a strange case.
3: Ačkoliv se jedná o těžkou látku, snímek Čas zabíjet bude slavit úspěch se ziskem přes 152 milionů dolarů. Kritika ocení i přes chvílemi pomalejší tempo, herecké výkony a především Samuela L. Jacksona, který zastiňuje zbytek výtečného ansámblu. Čas zabíjet se zařadí mezi výrazné soudní thrillery 90. let a potvrdí, že adaptace Johna Grishama mohou nejen vydělávat, ale zároveň zatraceně rezonovat.
11: How do you understand the charges against you?
12: Yes.
11: How do you wish to be?
12: Not guilty, Your Honor.
13: This thing's tick.
14: What's in the case?
13: Why, well, ain't saying, nigga.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Krátce po 12. hodině, čerstvé polední menu od mikrofonu. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v páteční premiéře, tak střídám Martina Svátka a jeho dopolední dvouhodinový blok plný skvělý muziky. Zkusím adekvátně navázat. A jsem moc rád, že můžeme takhle společně tvořit tým a takhle si předávat tu pomyslnou štafetu nebo kormidlo nebo DJský pult, říkejte tomu, jak chcete. Každopádně teď jsme se přepojili tady ke mně do studia a nasledující hodinou vás budu provázet já. A dnes jsem začal Curtisem Mayfieldem, protože máme v Praze takový jeden obchůdek plný CDček a vinilů z druhé ruky. A přesto, že už to skoro nemám kam dávat, tak tolik miluju muziku a tolik miluju objevovat nový zajímavý věci, anebo třeba i starý, který nemám v digitální podobě. A takže jsem zase včera šel pro jedno, dvě CDčka, odešel jsem s paklem asi 10, tak Curtis Mayfield byl jedním z nich a tím druhým CDčkem, který jsem si odnesl, to je deska jménem Color Me Free. A zaspívám právě teď Joss Stone a k tomu tam ještě navíc hostuje Sheila E. Posloucháte Color Music Radio, polední menu. Zdravím od Karlovy Varu až po Opavu a všude, kdekoliv posloucháte FM, DAB plus internety. Skvělý, že jste s náma. Zdravím taky parťáky Rojto Ice Cream a MacParts.cz. Nakladatelství Darmagaya. I dnes budeme soutěžit.

Posloucháte Pohled Meny na Color Music Radio a prosloucháme poprvé věci, které jsem si včera pořídil v tom mimo oblíbeném second-handovém storu, kde se vždycky ponořím, jdu tam jenom na 5 minut. Včera to byla zhruba hodina a furt jsem objevoval, tak jsem potom poslouchal různé věci. A některý, nebo většinu z toho vlastně beru ne proto, abych tvořil si nějaký velký archív, ale protože jsem si říkal, takovouhle skvělou muziku, to se bude skvěle hodit do poledního menu a do vysílání Color Music Radio. Tak tohleto je samozřejmě jedna z desek, kterou když jsem tam zahlídnul, tak jsem ji tam nemohl nechat. A schválně, kdo víte, kdo vám to zpíval? Bobby McFerrin. Obrovský hudební inovátor, který pracuje jeho nástrojem hlas, který ho samozřejmě celý svět zná kvůli hitu Don't Worry Be Happy, který napsal tak jako mimo děk ve studiu z legrace. A on se stal takovýmhle megahitem, ale který ještě dávno předtím už tvořil hodně zajímavou muziku, hodně vědomou muziku, hodně pracoval s rytmy, melodiemi, hodně pracoval s různýma dalšíma zajímavýma muzikantama napříč žánry, jako je třeba Jojo Ma, jako je Herbie Hancock, teď mi vypadlo jméno, ale za chvilku si ho dám, Richard Bona a další. Ale mě prostě byly tam dvě desky, byl tam jeho Best Of a byla tam jeho album, který se jmenuje Bang Zoom, z kterého jsme si zahráli teďka věc jménem Friends. A já jsem si to album pustil a musím se přiznat, že jsem ho předtím neznal. A odešel jsem s oběma deskama, s těma best hits, samozřejmě klasikama, ale odešel jsem i s touhletou deskou, protože mě chytla někde, se mnou zarezonovala, tak vám dám ještě jednu, podle který se ta deska jmenuje Bang Zoom, Bobby McFerrin. Posloucháte Pohled Meny? A dneska to máme pestrý, tak dobrou chuť a příjemný poslech. Rozšiřujeme hudební obzory.

Polední medy na Color Music Radio, dneska takhle pestře. Tohle je moje oblíbená zpěvačka India Irie z jejího prvního alba Acoustic Soul. Jsme si zahráli věc jménem Strength, Courage and Wisdom, neboli síla, odvaha a moudrost. A ten předchozí song, ten se jmenoval Good Times, Dobré časy, a zahrál a zaspíval vám jej Richard Bona. To znamená, tyhle dva songy po textové stránce trochu souvisely, ne? Pokud chcete mít dobré časy, je potřeba odvahy a moudrosti. A samozřejmě co nejvíce lásky to jde. Tak otec Fura tady se mnou dnes v rámci poledního menu. Ještě jednou pozdravy a poděkování sponzorům tohoto pořadu o věci kolem mých Macintoshů, kolem mýho Apple, ať už telefonu nebo počítače, z kterého vám vysílám, se mi starají macparts.cz. Pokud nějaký rozbijete a potřebujete pomoc, tak právě oni vám můžou pomoct, ale i se spousty dalšíma věcma, tak se můžete u něj zastavit rovnou v Macparts.cz, buď online, anebo u Pražského povstání, kde mají servis. Poděkování pro ně, poděkování taky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky v bio ro provedení, jahodový, čokoládový, arašidový a nově nejenom na špejly, na špachtly, ale nově taky kornoutový a jsou úplně delikatesní, tak vřele doporučuju. Zdravý mlsání bez cukru, Rovito RA2TV i to. A v neposlední řadě poděkování pro nakladatelství Dharma Gaia, který je rodinný nakladatelství a který vydává už přes 33 let skvělý, zajímavý knížky. Původně začínalo s buddhismem, postupně se to začalo rozšiřovat i do dalších témat, jako jsou třeba japonský haiku, vůbec kultura, umění, Asie, hodně knížky o meditaci, o sebepoznávání z různých perspektiv, z různých krajů. Taky jedním sloganem bylo knížky pro přemýšlivé lidi a taky nakladatelství specializující se na mimo evropské kultury. Ale zdaleka nejenom, opravdu svoje si tam můžete najít, ať už jste žena, muž, dítě, mladý nebo starý, v uvozovkách starý, tak vřele doporučuji, včetně klasik, jako je Tao Te Ching, nebo Tibetská kniha mrtvých, nebo slavná Diamantová sutra, takovýhle jako úplný totální klasiky všech dob, až po třeba novinku jménem Psychedelika a duše od pána, který se jmenuje Simon Jungler, a který teď se v Praze objevil v rámci Světu knihy. A o tady tu knížku právě budeme soutěžit, za chvilku vám povím soutěžní otázku. Ale ještě předtím nás čekají mimo jiné Incognito z desky Tomorrow's New Dream, nový sen zítřku, a jedna letní, v který zpívá Joy Rose, Haze of Summer.

Mary J. Blige, další CDčko, co prostě v tom obchodu včera nešlo nechat, z desky The Breakthrough, album z roku 2005, jo, tam se teďka hodně zvukově pohybují, někdy mezi 95. a 2005 objevují spousty klenotů, které teda vyšly, některý z nich se jim dařilo, některý zapadli, každopádně samozřejmě Mary J, nemusím určitě představovat, na této desce hostují třeba Will.i.am a Jay-Z, anebo v tady tomhletom songu Rafael Sadiq. Předtím to byly Incognito a teď vás čeká slibovaná soutěž o knihu Psychedelika a duše s podtitulem Mýtický průvodce psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Anotace té knihy, mytologická cesta, 10 archetypy psychedelického léčení, starodávné příběhy, konkrétní nástroje a vhledy hlubinné psychologie. Tato kniha je koncipována pro novou generaci průvodců a hledajících. Vzývá tradice jungovské hlubinné psychologie, mytologie a moudrosti domorodých kultur, aby dokázala odpovědět na zásadní otázku naší doby. Jak může nově vznikající obor psychedelické medicíny uzdravit duši v době planetární krize a zároveň kolektivní příležitosti? Opravdu hodně zajímavá kniha, kterou napsal Simon Jugler, zkušený terapeut, který pracuje hlavně s, jak se říká, lidově kouzelnými houbičkami v legálním kontextu a hlavně ne v takovém tom klasickém měřícím farmaceutickém rozměru. Naopak vlastně chce spíš upozornit na duši, kterou entheogeny ukazují. A ta knižka je opravdu hodně zajímavá, ať už vás téma psychedelik zajímá, anebo vás zajímá to téma duše samotný. A jeden z vás tuto knižku vyhraje, kdo mi napíše, v jaké edici tato kniha u nakladatelství Dharmagaya vyšla. Najdete to úplně snadno dharmagaia.cz a stačí mi napsat e-mail na lukas@radiocolor.cz, kdybyste tuhle knihu chtěli vyhrát. A tak to byla soutěž a ještě jednou poděkování nakladatelství Dharmagaya za podporu pro polední menu. Moc si toho vážím a jsem moc rád za všechny ty knížky, které vycházejí. Namátkou možná bych mohl ještě zmínit, že příští týden vyjde po asi 25 letech nové vydání knihy Uvolnit sevření mysli, což je z zen buddhistická klasika z Japonska. A chystá se taky dotisk nádherných Rumiho veršů, kniha jménem Masnaví a tak dále, tak dále. Dharmagaia.cz, tam se dozvíte více. A když se podívám na hodiny, tak vidím, že teď je nejvyšší čas se s vámi rozloučit, ale aspoň jeden song, možná i dva, se nám tam ještě vejdou. Takže dobrou chuť a krásný odpoledne vám přeji, Lukáš Kolíbal. Tohle bylo Polední menu a těším se na brzkou slyšenou.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Posloucháte Color Music Radio, na vlnách vás dále srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, buď v premiéře v neděli od 13. hodiny nebo v repríze ve středu od 20. hodiny. Je tady pořád album týdne, které vás seznamuje s zajímavými nahrávkami, které by v tom světě těch singlů neměly zapadnout. Už kvůli tomu, kolik ty interpreti do toho vložili energie a jak pestrý svět nám představují. A právě proto vznikl tenhle ten pořad. Dnes už po 23. vás seznamuji s dalším zajímavým dlouhohrajícím albem. Dnes to bude deska, která vyšla 13. února 2026, to znamená Brand New. A její autorkou je Jill Heather Scott, americká zpěvačka, skladatelka, také básnířka, příležitostná herečka či modelka, která vydala své debutové album v roce 2000, Who is Jill Scott? Words and Sounds Volume 1, které se stalo platinovým a které mnohým z nás vzalo dech, když jsme objevili, jakým způsobem kombinuje poezii, zpěv, rap, soul, jazz, neo-soul. Opravdu pozoruhodná zpěvačka, narozená v roce 72 ve Filadelfii, která třeba spolupracuje s The Roots, s Alishou Keys a má nahrávky s mnoha dalšíma velkýma hvězdama, který vám pravděpodobně budou povědomější. Namátkou třeba Teyana Taylor, Kelani, Ty Dolla Sign, Tyla a tak dál. Ale Jill Scott si myslím, že si zaslouží svoje květiny za její naprosto originální a nadčasovou tvorbu. A když oznámila před pár týdny, že vydává nový album a že vyjde už teďka, tak jsem byl nadšený, protože její tvorba mě opravdu hodně baví a je to nová deska po 10 letech. Má 58 minut, takže se nám vejde sotva celá. Nicméně doporučuji si ji pořídit úplně celou a dát si ji full stereo. Já to mám on repeat, to znamená, že to poslouchám už po několikátý dokola a fakt na té desce neustále objevuju nový momenty, které mě hodně baví, ať už i žánrová pestrost nebo slova, který nám Jill Scott ve své muzice předává. Padá to do kategorií R&B a neo soul, ale myslím, že v tom najdete mnoho dalších žánrů. Na té desce spolupracovali Absoul, JID, objevuje se tam Tierra Whack, Too Short a mezi producenty její dlouholetý parťák Andrew Harris, ale taky Adam Blackstone, Camper, DJ Premier a nebo Trombone Shorty. Ale hlavní slovo na tomhle projektu, na albu jménem To Home This May Concern, je paní Jill Scott. Přeju vám příjemný poslech, posloucháte Color Music Radio. Amen.

1, 2, 3, 4.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Euro Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

příjemný čas a ničím narušený sound. Tony saxofonu Candy Dulfer nám otevřeli další saxepíl a po týdnu vás zdraví a všechny samozřejmě vítá na frekvenci Radio Color Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách R&B, soulu, funky music a smooth jazzu. To vše vás čeká v hodině saxepílu, kde se věnuje převážně saxofonové muzice, ale nejen to. Takže máme se na co těšit a opět si dáme nějaké dobré fláky funky music. And the beat goes on, kapela Whispers a tentokrát Gerald Albright.

fenomenálního smoochezového saxofonisty Gerald Albright. No a teď už je tady Jeff Lorber, skvělý boardman a jeho parta Fusion. Rain a Dance by Fly Now. Radio Color.

Color. A tohle to byl 70-kový Soul and Jazzy Groove. Chicagský keyboardman a pianista Ramsey Lewis natočil tuhle desku ve spojení s kapelou Earth, Wind and Fire. Na téhle nahrávce se podílel Phil Bailey, Maurice White, nechyběl ani Werdin White a solo na tenor saxofon měl Don Myrick. No a ve spojení právě s kapelou Earth, Wind and Fire se nabídneme ještě jednu novější věc, na které spolupracoval saxofonista Kenny G. The Way You Move. A vy jste na Koloru a v pořadu Saxepíl.

Ať už posloucháte kdekoliv, k vám všem krásné odpoledne, přeje Vláďa Drtina. Je tady pořád Sax Appeal a nabízíme si takové příjemné soulovky. Tohle to byl Mr. Blue Monik a Take a Chance on Me z jeho solové desky kapela Incognito. No a teď už je prostor opět pro příjemnou latinku a o tu se postará kapela Spyro Gyra, Jay Bekenstein a Tom Schumann. You can count me na Radio Color.

spojení dvou velikánů soulu a jazzu. Tak to byl George Benson a s ním Al Jarreau v krásné věci Morning. Pokud máte rádi sex appeal a posloucháte tuhletu muziku, tak můžete ladit pravidelně, dámy a pánové. Můžete vyladit v neděli v 15 hodin, anebo můžete vyladit sex appeal ve středu 18 hodin a také v sobotu ve 13. Bude se vždy na vás těšit Vláďa Drtina. No a teď už Grover Washington Jr. Let it flow.

0: je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: byly 4 hodiny. Color Music Radio.
1: Takže dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer, podle toho, kdy nás posloucháte právě. Já vás vítám na našich stanicích, což je Rádio Hej, Rádio Color a Rádio Sázava. Já jsem sice ve studiu sám, ale na druhém pomyslném konci drátu mám pana Romana Strejčka, neboli předsedu představenstva OSA, Ochranného svazu autorského. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak a my jsme se tedy domluvili, že dneska hýbe světem celá řada věcí, svět je opravdu celý v pohybu, ale co se týče rádia, muziky a to, co se týká nás, tak určitě nikoho nenechává klidným rozvoj a vývoj umělé inteligence, zejména v oblasti hudby. Já jsem narazil na článek na portálu iRozhlas a tam se jedná o tom, jakým způsobem vlastně umělá inteligence zpracovává tisíce nebo statisíce možná nahrávek a jakým způsobem se to potom používá. Co vy jako OSA o tom víte nebo nevíte a jak se k tomu vy vlastně stavíte?
2: Tak my problematiku umělé inteligence bedlivě sledujeme už, dá se říct, více jak 2 roky. A samozřejmě na úvod bych rád řekl, že umělci a autoři, které OSA zastupuje, nejsou proti novým technologiím, ale jsou proti tomu, aby technologie zneužívaly jejich tvorbu a jejich výkony bez toho, aniž by o tom byli, aby o tom věděli, anebo aby dokonce ten, kdo používá jejich díla, získal jejich souhlas. Takže ten základní problém, který v tuto chvíli vnímáme, je, že řada těch služeb umělé inteligence generující takzvaný umělecký obsah, třeba hudbu, tak byly natrénovány na dílech, písničkách, skladbách autorů a umělců z celého světa, která byla dostupná na internetu, aniž by o tom samotní umělci a autoři věděli a aniž by k tomu dali jakýkoliv souhlas.
1: U nás taky používáme občas třeba na výrobu reklamy portál Suno. Samotného mě vždycky překvapilo, že vlastně tam člověk zadá nějaký text nebo nějakou báseň, pak si vybere styl hudby a ono to vytvoří několik variant. A jak vy třeba, nebo jak se dozví ta kapela, nebo jak vy se dozvíte, že tam třeba je vzorek vaší skladby jako autor, jak se to dá zjistit?
2: My jsme samozřejmě se Sunem pracovali a zjistili jsme, že generuje kompletní refrény známých českých písniček, což jenom dokazuje to, že tento provozovatel služby si pořídil kopie originálních děl, která si uložil ve svých datasetech. Umělá inteligence nekomponuje způsobem, že by se nechala inspirovat někým. Umělá inteligence zkrátka imituje z nahrávek, které zkrátka má uložené ve svých datasetech a skládá je podle nějakých kritérií do nové podoby.
1: No a když bych to vzal takhle, tak jakým způsobem třeba vy nebo autoři proti tomu se brání, nebo jak proti tomu postupují, nebo zajím je to jedno, jak to třeba řeší v zahraničí, jestli máte o tom také nějakou informaci?
2: Tak myslím si, že z nedávné medializace, kdy magazín The Atlantic zveřejnil článek a popisuje vlastně, jak hluboký a široký rozměr tato problematika má, že se zneužívání nahrávek, a nejenom nahrávek, ale vlastně talentu a vlastně i investice do kariéry, do toho, aby jako člověk uměl na nějaký hudební nástroj, tak zkrátka došlo k odcizení celého know-how. A těm umělcům to samozřejmě vadí. Vadí jim to z několika úhlů pohledu. Jednak ten principiální je, že někdo

jejich díla, jejich tvorbu a začal trénovat umělou inteligenci, aniž by o tom těm umělcům řekl, aniž by získal jejich souhlas, aniž by jim kompenzoval nějakou formou autorské odměny za takové trénování. Takže my tuto věc pravidelně konzultujeme s našimi zastupovanými autory v rámci organizovaných webinářů, diskutujeme i s autory v rámci dozorčí rady, kde sedí lidé jako Michal Prokop, Dan Bárta, Ondřej Soukup a další. A samozřejmě i v rámci valné hromady členů OSA. A dá se říct, že se většinově shodujeme na tom, že v principu umělci nejsou proti novým technologiím, jim samotným můžou nástroje umělé inteligence pomoci v tom jejich tvůrčím procesu, ale je potřeba to dostat do nějakého obchodního vztahu, který bude férový, který bude transparentní a který bude udržitelný i do budoucna pro lidskou tvůrčí činnost.

0: S tím možná souvisí ještě jedna otázka, která mě napadla, když vás takhle poslouchám. Připomínám, že posloucháte Rádio Hej, Rádio Sázava a Rádio Kolor a hostem na vzdáleném drátě je pan Roman Strejček, předseda představenstva OSA. A já bych se ještě možná k tomu pozeptal, jestli už proběhly jako nějaké spory, nebo jestli jak je to třeba v zahraničí, nebo jestli se OSA přímo na Suno obrátila, jestli byla nějaká reakce z jejich strany a jako, jak se říká, jestli se něco v tomto smyslu chystá.
1: Tak, my se netajíme tím, že připravujeme žalobu na společnost Suno. Konec konců tato informace již byla medializována. Jistou inspirací nám byly žaloby našich partnerských organizací v zahraničí v Německu a v Dánsku. V Německu obdoba OSA je GEMA, která zažalovala také Suno, zažalovala i službu OpenAI a v Dánsku je to společnost Koda, která zažalovala společnost Suno. Už při projednávání v kauze GEMA versus OpenAI nebo GEMA versus Suno u Mnichovského soudu, ten soud se důkladně zaobíral fungováním algoritmů umělé inteligence a dospěl k několika, řekněme, závěrům, předběžným závěrům, ještě nepadlo rozhodnutí v první instanci a soud se zaobíral tím, jakým způsobem, zda legálním způsobem společnost Suno nebo společnost OpenAI získala originální díla, ze kterých si pořizovala následně kopie, to znamená, jestli legální cestou získala originální díla, na kterých své modely trénovala, nebo ty služby trénovaly. A současně bylo prokázáno tím, že ty služby generují velmi podobné skladby téměř identický nebo často i stejným textem, tak bylo prokázáno, že zkrátka někde jsou uložené kopie v těch datasetech, tak zdali tyto služby získaly souhlas od autorů a umělců, potažmo i nahrávacích společností, pořizování kopií z těch originálních děl. Velmi bedlivě tedy tuto kauzu sledujeme a očekáváme v dohledné době nějaké rozhodnutí a i my v tuto chvíli máme

0: Tak já myslím, že pro dnešek jsme si toho řekli hodně. Věřím, že to zajímá zejména naše posluchače i kapely, které my u nás hrajeme, a oni jsou rádi, že se slyší v našem rádiu. Zejména teda na rádiu Hej máme celou řadu českých kapel. A já si vzpomínám možná taky, možná jsem asi starší než vy, ale je to taková scénka Suchý Šlitr, kdy Šlitr hrál na piano a vysvětloval, jak se krade muzika, že první tři akordy veme známý a u čtvrtýho uhne. A vzpomínáte si na to, mně to přišlo velmi veselé a vzpomněl jsem si na tom, že ten říkal, takhle se skládá muzika, to se inspiruje, teráte první tři, to jo, a čtvrtým už jste někde jinde. Tak jestli si na tuhle scénku vzpomínáte, že už vlastně krádeže hudby nebo nápadů už jsou staré možná, jak je stará hudba.
1: Tak řekněme, že tam jde o to, co jakoby zastávám já osobně názor a nejsem v něm sám. Tam se jedná o nějakou jakoby formu jisté inspirace. To znamená, člověk se může inspirovat od jiného a vlastně tu svoji tvorbu, ať už je to hudba, nebo je to fotografie, nebo je to malba nějakého obrazu, nebo zpracování knižní podoby do divadelního představení. Vždycky to ten umělec potom zasazuje do nějakého kontextu svých životních zkušeností, řekněme do nějakých reálí, do nějaké doby. V případě umělé inteligence tomu tak není, byť se samozřejmě ty technologické firmy brání stejnou argumentací, že zkrátka jde o inspiraci, ale umělá inteligence se nemůže, ne, ta se neinspiruje. Ta zkrátka technologicky imituje to, co má v sobě uloženo, a na základě nějaké pravděpodobnosti generuje obsah, generuje slova, generuje věty, generuje články a stejným způsobem generuje hudbu nebo obrázky, ale není to tak, že by něco najednou vytvořila nového, zkrátka ona poskládá z těch fragmentů, které má, z těch kopií, které má uloženo v těch datasetech, poskládá jakoby nový obraz, novou koláž. Myslím si, že srovnání s lidskou tvůrčí činností v tomto jako nesnese.
0: Dobře, takže já jenom připomenu našim posluchačům, že právě poslouchali skutečného Romana Strejčka a skutečného Miroslava Píchu, že to nebylo generované umělou inteligencí. A na závěr, nebyli jsme nějak domluveni, se vás zeptám, jakou hudbu byste si vybral, protože určitě tam vložím do našeho rozhovoru nějakou muziku, komu, čemu dáváte přednost, rocku, funku, soulu, nebo co bychom tam mohli zahrát na vaše přání.
1: Já jsem milovník rockové hudby, ale i elektronické hudby, takže výběr samozřejmě nechám na vás.
0: Tak dobře, takže mě těšilo a mějte se a zase někdy příště na vlnách Rádia Hej, Rádia Kolor a Rádia Sázava si můžeme popovídat, jak se situace okolo umělé inteligence v hudbě a v rozhlasu vyvíjí, protože ten postup opravdu jde mílovými kroky a to, co je dnes, za rok může být úplně jinak. Takže
1: naschledanou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15
1: eur. Yeah. Tak dámy a pánové, hezké dobré ráno. Máme čtvrtek, 2. července. A samozřejmě, protože se bude reprízovat čtvrtek v neděli, tak všem přeji hezké nedělní odpoledne. A dneska si dáme takovej britský pop. Jako první to dnes odstartují OMD a jejich písnička If You Leave. Tak se mějte krásně. Posloucháte Color Music Radio. A všechny vás zdraví Roman.

orchestral Manoeuvres in the Dark, If You Leave. 7 hodin a 9 minut a dnes slaví svátek Patricie, tak všem Patricím přeje samozřejmě komplet Radio Color, jen to nej a vše nej. No a teď si dáme Tears for Fears, Pale Shelter. Taky výborná pecka.

Love, Bell Shelter, Tears for Fears na Color Music Radio. A vrací se nám normální léto. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Ale v každém případě asi už nezažijeme takový vedra, jako byly minulý víkend. Tak uvidíme. Tady jsou Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Máme 7 hodin, 14 minut. Posloucháte Color Music Radio. A Roman vám přeje jenom to nej.

Only the Way With You. Tak to byl Rochefort na Color Music Radio. Zítra nám začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A těšit se můžeme na spoustu hvězd, ale na největší, na Dustina Hoffmana. Tak, uvidíme ho určitě na internetu i v televizi. Tady jsou ABC.

Look of Love. Tak, to byly ABC a tady jsou Blank Manch. Don't Tell Me. A jak jsem říkal na úplném začátku, dnes jedeme takový britský pop. Protože máme čtvrtek a taky v repríze neděli odpoledne, tak si to společně

A koukám na internet a je tady jedna velmi pozitivní zpráva. A taky trošku vtipná. Ronaldo má nové auto, ale už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté to vlastně je. Jediné, co mu chybí, je asi titul mistra světa. Ale teď si udělal radost a koupil si nové Bugatti. No, no tak mu gratulujem a držíme palce, aby taky aspoň jednou vyhrál titul mistra světa. Tak a tady je Jimmy Somerville, Bronsky Beat a Small Town Boy. Small Town Boy. Posloucháte Color Music Radio a máme 7 hodin 28 minut. Je čtvrtek 2. července a jak jsem říkal, svátek slaví Patricie, tak si to holky užijte.

Runaway, Tenuway, Small Town Boy, tak to byly Bronský beat. A tady jsou Classic Nivo, 1999. Jo, upřímně, to byly ještě krásný roky. Ale budou, nebojte, budou i do budoucna. 7:32, 16:32. Čtvrtek a neděle. Tak všechny vás zdraví Romeo a přeju vám nádherný den.

0: 1999, klasik s Nivo. Tak chodí mi docela dost e-mailů a abyste měli přání na písničky, tak vám splním teď dvě přání za sebou. Tak první bude mít na svědomí Culture Club, Karma Chameleon, to si přála Radek. A potom...
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Sajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Sajdašrot.
2: Více informací najdeš na sajdašrot.cz.
3: Sajdašrot, my jsme na šrot.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Rádio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
9: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
10: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
9: Ja.
10: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

but now try to grow up. Right now, I'ma slam dunk this.

0: Color Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Radio Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich. A jak jsem slíbil, navážu po dvou měsících opět premiérovým dílem. Snad se ty prázdninové reprízy dali přežít a jestli ne, jistě jste si našli nějaký dobrý náhradní program. Takže jak vypadá dnešní kvarteto? Hlavně bude ze tří čtvrtin pařížské, ale to samozřejmě nic nevypovídá o zajímavosti. Prvním bude dívčí trio, které se navzdory tomu jmenuje Conky Duet. Po něm si odskočíme do Clermont-Ferrand za folkrockovými Vazů, pak se vrátíme v prostoru i čase do Paříže a poslechneme si výraznou progresivně rockovou kapelu Triangle. A základní čtyřku dovršíme pařížským jemně synthpopovým duem Toot. A odhaduji to dnes i na nějaký ten přihozený bonus na závěr. Skupina The Conky Duet vznikla v roce 2002 v Paříži a nepleťme se názvem, protože jde o trio. A to dívčí trio v instrumentálním obsazení kytara, housle, klávesy. K tomu jsou ale všechna tři děvčata, to jest Kumi, Tam a Zoe, také vokalistkami. Prvně jmenovaná je přitom v Tokiu narozená Japonka. Žánrově můžeme mluvit třeba o jemném indie popu. Texty mají z části francouzské, z části anglické. V letech 2004 až 2011 jim vyšla tři docela příjemná alba plus pár EP desek a písničku Cindy vybírám z prvního alba Il fait tout gris.

0: like Cindy.
1: Posloucháme pařížské dívčí trio The Conky Duet. A tahle první dnešní ukázka byla z jejich prvního alba z roku 2004. Jak jsem říkal, většinu textů měla děvčata v angličtině, případně francouzštině, ale občas si tam Kumi prosadila i svoji rodnou japonštinu. Po druhém, asi nejjemnějším albu Montan Mouton z roku 2006 vychází v roce 2009 EP Ensemble, ze kterého jsem vybral písničku Isolée.

The Conky Duet. Děvčatům vyšlo v roce 2011 třetí a poslední album Let's Bon Appétit. Krátce pak ještě fungovali s jinou klávesistkou, ale jejich historie se pak prozatím uzavírá. Právě klávesy totiž obsluhovala jejich asi nejaktivnější členka, kterou byla právě Japonka Kumi. Ta už v roce 2008 natočila vedle působení z Conky Duet i své solové album. Použila přitom jméno Kumi Solo. No a pod tímhle jménem pak natočila jedno album i v roce 2017. My ale zůstaneme u The Conky Duet a z jejich posledního zmíněného alba si poslechneme Planet Sauvage, divoká planeta.

Posloucháte francouzské vychytávky a společně si poodskočíme z Paříže do Clermont-Ferrand, kde vznikla v roce 1999 skupina Vazů. Při tom ústřední dvojice zpěvák Kevin Keek a kytarista Jeff Schlafer ještě předtím působili už asi 3 roky, co by duo RAS. Kapele záhy vychází první album a stejně jako single La Manivelle se prodávají po 100 000. Jejich písničky jsou na pomezí rocku, folku, country, popu a lidovky, většinou ve francouzštině, a v nástrojovém obsazení najdeme celkem logicky i dost lidových nástrojů, třeba mandolínu, níněru, housle či akordeon. Poslechneme si nejprve ten první úspěšný single, který bychom současně našli i na prvním albu nazvaném The Root

Skupina Vazů a jejich první single z roku 1999 a současně jedna z písniček, které nalezneme na jejich prvním albu. O dva roky později se objevuje minimálně stejně dobré druhé, nazvané Padl problém. I z něj tady mám jednu ukázku, Dimua Kožorev. Řekni mi, že se mi to zdá.

Asi je třeba zmínit, že Vazů jsou na svůj kraj i patřičně hrdí a dokladem budiš třeba čtvrté album z roku 2015 Mafiata. Když jsme tady měli tuhle kapelu poprvé, poslouchali jsme právě příslušnou titulní písničku, kde se hned v prvním sloce objevuje třeba jméno jejich krajánka a úspěšného cyklisty Romana Bardetta. Aby zaznělo něco, co tady ještě nebylo, tak z dosavadních celkových 6 alb sáhnu do toho z roku 2013 nazvaného Le Fora, a to konkrétně pro písničku Voglaví. Jinak nesmím zapomenout ani na to poslední, loňské, nazvané Agricultaire, čili Zemědělci, jenž byl provázen obrovsky úspěšným videoklipem k titulní písničce, který natočili s mladými farmáři z Altiligeria a oslavují v něm život na venkově. To si dáme třeba jindy.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Třetí čtvrtina dnešní nabídky bude patřit pařížské skupině Triong, současně jedné z vůbec nejuznávanějších progresivně rockových kapel své doby a taky komerčně nejúspěšnějších. Píše se, že jejich alb se prodalo víc než 300 000 kusů. Ale byla to samozřejmě jiná doba, v jejich případě roky 1967 až 74. A tím jejich nejslavnějším obdobím byl úplný začátek 70. let, kdy jim vyšla první alba. Konkrétně první, eponymní, v roce 1970 a druhé, podobně bez názvu, v roce 1972. Začínali jako trio, ale sestava se pak postupně hodně měnila. Hlavní personou byl tehdy zpívající basák Gérard Fournier, známý i jako Papillon. Ale to platilo jen do roku 1972, kdy skupinu opustil. Na tom druhém albu hraje ve dvou skladbách dokonce i Jean-Michel Jarre. Aby se tak úplně nepletlo, s prvním albem bývá někdy označováno i jako Vian avec nous, podle stejnojmenné písničky, která byla rok předtím i jejich asi šestým singlem. No a právě tu tady mám jako první.

skupina Triangle a jejich Vian avec nous z roku 1971, kdy vyšla na singlu, respektive 1972, kdy vyšla i na albu. Za zmínku stojí i to, že se jeden jejich opus, Kizas Maňána, tehdy objevuje i ve filmovém trháku, který u nás běžel pod názvem Bažanti. Skupina ale tehdy vystupuje i ve slavné Olympii. Další písnička IAM se objevila v roce 1972 na Bčku jiného singlu a původně nebyla na žádné řadovce.

tretí album, nazvané Omonimy, nahrávají Triongle na londýnské Abbey Road i s hostující houslovou legendou Stefanem Grappellim. Z téhle desky jsme taky už před časem jednu ukázku poslouchali, takže dnes sáhnu po jiné, úvodní La Vaillante. V roce 1974 se rozcházejí a teprve po dlouhých letech se v srpnu 2018 fanoušci na jednom letním festivalu dočkali jednorázové reinkarnace. Té se ale neúčastní Papillon, který po odchodu z Triongle nahrává jako solista a jeho desky jsou často k diskografii skupiny připočítávány. A teď tedy slíbená La Vaillante, kde mi místy znějí skoro jako párply.

Stále posloucháte francouzské vychytávky. Pařížská dvojice Tut, což je zároveň i jakási zkratka názvu That Obscure Object of Desire, provozuje, dejme tomu, jakýsi jemný synthpop. Ten název má původ v románu Middlesex od Američana Jeffreyho Eugenice. Instrumentální stránku věcí má v popisu práce Laurent Morelli, pěvecké party pak blondětá Astrid Caruál. Poznali se sice už v roce 2006, ale pár let ještě trvalo, než začali spolupracovat a teprve v roce 2013 vydávají vlastním nákladem první EP s názvem Honestly. No a tohle konkrétní skladbičkou dnes taky začneme.

Dvojice Toot a jejich první důležitý snímek Honestly z roku 2013. Zatímco Morelli, co by instrumentalista, se předtím už věnoval nějakým trip-hopovým projektům, tak i zpěvačka Astrid Carwall začínala vcelku tradičně. Básničky a písničky začala psát na střední škole, v 17. první rocková kapela a hlavně ty správné inspirace. Cituji: PJ Harvey, Charlie Manson's Garbage, Björk, Tom York z Radiohead, Jeff Buckley, David Bowie a Jim Morrison. Jednu svou pop-rockovou kapelu vedla dokonce asi 10 let, ale časem se otevřela i elektronice. Když to shrnu, můžeme ale mluvit i o celkové inspiraci naší dvojky na britské indie-popové scéně 90. let. To je, myslím, docela znát i v další ukázce. Jmenuje se Up the Clouds a je to B strana singlu Dead Doll z roku 2014.

Když shrnu dosud vydané nahrávky Tude, tak to jsou dvě alba, Fury z roku 2016 a Transparence z roku 2018, dvě EP a asi tři singly. Zatím posledním počinem je EP Ether, které se objevilo v loni. Nicméně chtěl jsem vybrat spíš něco rockovějšího a tak jsem sáhl po tom druhém albu a vybral jsem Le Rofle, Odrazy. A jako pozitivum beru i třeba to, že zpěvačka Astrid Kalual od angličtiny, používané na prvních nahrávkách, postupně zcela přestoupila k francouzštině.

A protože obvyklou dvanáctku máme za sebou a chvilka času zbývá, přidám tradičně i nějaký ten bonus. Trio s anglicko-ruským názvem The Tatianas se začalo formovat v Paříži na Prahu 21. století a to byla doba, která dostala i svou vlastní nálepku. Nová vlna francouzského roku. Prostě se tam tehdy objevilo větší množství kapel, které byly hodně inspirovány britskou rockovou scénou od Clash přes Joy Division, The Smiths a Pulp až třeba k Oasis. K The Tatianas se váží minimálně hned dvě zajímavosti. V roce 2005 byli vybráni do filmu Après Louis, kde se pak objevili na pár minut třeba vedle hvězdné Catherine Deneuve. Druhou zajímavostí je debutové a ve Stockholmu nahrávané album, jehož produkce se chopil Ludvig Andersson, jinak syn známého Benny Anderssona, ano, toho od švédské Aby. The Tatianas, myslím, nejsou či nebyli žádnou výjimečnou kapelou. Kromě onoho alba a asi dvou singlů jsem jiné nahrávky neobjevil, ale třeba právě ten první oficiální singl I'm Swine je, myslím, docela povedená rocková písnička. Je z roku 2008.

Pařížské trio The Tatianas a rok 2008. A myslím, že stihneme ještě jednu krátkou písničku. Podobně jako předchozí jméno, bude mít u nás premiéru i Morgan Nambo. Jedná se o písničkářku, zpěvačku a docela všestrannou instrumentalistku, ročník 87, narozenou v Clermont-Ferrand, takže je vlastně ze stejného kraje jako skupina Vazů, které patřila dnešní druhá série. Morgan strávila první část své kariéry v tamnější skupině Cocoon. Mluvím o letech 2005 až 2007. Pak se přes další dva krátkodobé projekty ocitá v zásadě na solové dráze, když ji ale s prvním příběhovým albem Les Songes de Léo výrazně pomohl mnohem známější Jean-Louis Mira. Vyšlo v roce 2015 a to i v knižní podobě. Druhé její album byla opět trochu specialita. Vzniklo ve spolupráci s o 10 let mladší francouzsko-americkou písničkářkou Elias Dries a pod názvem Homeward Bound přineslo covery dvojice Simon a Garfunkel. Takže vlastně až třetí kolekce Amazon z roku loňského je jasná solovka. A protože Morgan Nambo je spíše jemná folk popová písničkářka, snažil jsem se pochopitelně vybrat něco trochu živějšího. A volba padla na skladbu Storm z onoho loňského alba. Tahle je v angličtině, ale jinak to pro Morgan rozhodně není pravidlem. Toť vše, hezký zbytek večera a jestli se vám bude chtít, nalaďte si náš pořad zase za týden. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Pořad Mixdown vám přináší Penzion u Janča v Lednici na Moravě.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Bohempia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. No tak samozřejmě tenhle ten čas je jasný, je určený pro country muziku, to znamená American Country Express. Vy, který posloucháte v tuto chvíli, tak jste zvyklí na reprízu, to se teďka trošku obrací, takže premiéra je v neděli v 20 a repríza je v sobotu v 10. No tak i takhle se to může občas stát s pořadama na Color Music Radio. A prostě teď je to takhle, jak to je. A začínáme tedy premiérově. Začínáme premiérově tedy v neděli, dneska v tuhle chvíli. Takže živý vysílání na Color Music Radio, taky na rádiích Americana, Sázava. Uf, tak to je všechno na úvod. ACX, American Country Express, moc vás zdravím na úvod. No, musím docela dost známá věc, ACX, Rockstar, to se hodí do country muziky rozhodně. Na úvod Hardy,

tak samozřejmě Hardy v současné době tak jako vyměknul. Ale tohle to byl rozhodně number one song v Americe, co se country muziky týče, Rockstar. No a tohle je Hardy a teď už

náhled na country muziku. Každopádně mě to docela baví. Tady ještě jedna taková podobná věc, i když už trošku klidnější, tady je Russell Dickerson a

No tak na tomhle featu tady spolupracoval Fetty Wap, možná si ho vybavíte z jeho velkého hitu, takovýho, že R&B hiphopovýho, já bych tomu hiphopovně neříkal, ale něco tam asi takového bylo, tak jmenovalo se to Trap Queen, no, tak to, mě to docela ne jako minulo, ne, že bych to nějak jako neznal, ale rozhodně jsem to nikdy moc nepouštěl, každopádně Fetty Wap teď dělá do country muziky, teda snaží se, no, tak tady to bylo s teď hodně úspěšným zpěvákem, jmenuje se Russell Dickerson a tedy Boots. Novinka teď je v americkém žebříčku těch nejhranějších pecek, tohle je nová věc z alba The Way I Am. Tady je novej track pro Luca Compse.

já rozhodně čumím na to, jak country muzika je v současné době oblíbená. Spousta lidí vlastně v současné době dělá do country muziky. I hodně různých R&B, dokonce i hip-hopových zpěváků. Hip-hopových zpěváků, to je docela dobrý termín, teda. No, to se mi povedlo. Tak jo, tohle to byl Tucker Whatmore, ten je teď hodně v kurzu, když já jsem, vždycky jsem ho označoval za takovýho toho, který kopíruje Morgana Wallena, možná trošku jo, ale začalo se mu teda dařit dobře a vlastně vynašel si ten svůj style, docela se mu to povedlo, tato nová věc Who Told You That, tak to je v pohodě, tak...

Tak jsme nedala ukázka, tohle je Niall Horan. Mě tady z těch kluků, z těch One Direction baví nejvíc asi. No i jeho nová deska Dinner Party zní docela dobře. A před chvilkou jsem mluvil o Morganu Wallenovi, tak Morgan, tak to je těžká, nezastavitelná mašina rozhodně. Já nevím, jestli připravuje novou disku, ale rozhodně má track novej venku. Myslím si, že to bude mít veliký úspěch. Be by now. Tak tohle je novej Morgan.

Morgan Wallen ovládá úplně všechno, teďka co se týče country muziky. V albech v první pětce má 3 alba. No a rozhodně v první trojce nejhranějších pecek, co se country muziky týče, tak tam tedy... Tam funguje taky jednou v duetu s Elou Langley, která teda úřaduje zase mezi ženskýma a možná má teďka ještě větší úspěch než Morgan Wallen, ale Elu si zahrajeme za chvilku. Teď je jiná zpěvačka, ta se jmenuje Carly Pearce. Mí milí, posloucháte ACX.

tak v žebříčku, o kterém často mluvím, tady o těch nejhranějších peckách country muziky, tak jak prezentuje Billboard, tak tato věc se pohybuje kolem toho 35. až 39. místa. Jinak tohle je Steven

borovice, která krásně roste, vybuchne a pak se zase uklidní. No tak jsem zvědavý na novou desku, která snad vyjde, která vyjde Stevenovi. No teď už za chvilku tady je něco z nový desky od britských, jmenuje se The Shires. Možná, že i v minulém týdnu jsem

Tohleto je deska z roku 2020, Good Years se jmenuje. Tohle jsou The Shires, jejich nová, jejich stará věc, tedy Independence Day. No a hraju záměrně, samozřejmě vydali novou desku, na mě zatím nějak moc dojem neudělala ta deska tedy, ale je tam teď jedna věc, která mi utkvěla v paměti, která mě docela baví. Další ukázka od The Shires, ta se jmenuje Watching You.

Tak tohle je zpěvačka Miranda Lambert. Moc pěkná věc. No a teď se dostávám ke zpěvačce, která se jmenuje Ella Langley. Ta samozřejmě v ACX zní často. Ona teď vede celonárodní žebříček, porazila dokonce nebo předběhla opět Taylor Swift. Dostala se na první místo v celonárodním tedy žebři v Americe a spousta současných zpěváků, tedy co jsem teďka narážel na to, na různý videa, tak zpívají právě tuhle následující věc, kterou vám chci pustit, která je pořád tedy v kurzu pro Ellu Langley. Já vám zahraju za chvilku úplně novou věc, ale tohle je tedy Choosing Texas. Hodně úspěšná věc. Velká záležitost pro Ellu Langley. Já mám z toho radost, mám rád tuto zpěvačku.

na svém živáku naspívala nebo zaspívala i Miranda Lambert, kterou jsem vám hrál před chvílí tedy. Tak no a teď už nová věc od Ellie, která se tedy teď prohání žebříčkem těch 60 nejhranějších country pecek. Tak tohle to je samozřejmě z posledního alba Ellie. Skvělá baladická věc, která je vymakaná, moc se mi líbí. Love and Life Again. Teď veliký skok dopředu asi o 20 příček do první 40.

Love and Life Again, tak to je současný hit od zpěvačky, která se jmenuje Ella Langley, skvělá paráda. No, tato záležitost uzavírá první vysílací hodinu ACX, za chvilku jsem zpátky, teď je pozvánkovej break a po tý 21. další muzika, anebo tedy po 11. hodině, to už záleží, kdy posloucháte Sips v neděli, tedy v premiéře mezi 20. a 22. nebo v sobotu po

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze

0: 90.7 FM.
1: To je pravda, mají milý Color Music Radio, taky Radio Sázava Americana v tomto případě, co se týče tedy spoj toho pořadu. No, zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek, druhá vysílací hodina ACX American Country Express. Co v této hodině? No tak nabídnu vám třeba nový album k poslechu, nějaký ukázky Brantley Gilbert, já ho tady nehraju moc často. Chlápek s temným hlasem, takovým zastřeným chraplákem. No tak to třeba za chvilku. Teď Meďák, samozřejmě Tim McGraw.

tak jestli se nepletu rok 2010. Felt Good on My Lips. No, zpěvák, který do dneška samozřejmě zpívá, to je Tim McGraw. Teď už nová vlna z country muziky, tohle je Warren Zaidan.

Raiders. No a teď už, jak jsem mluvil, představím vám něco z alba od Brantleyho Gilberta. Já ho nehraju moc často. Tohle je jeho současná věc.

Brently Gilbert, jeho album Sins of the Father. No tak tady je druhá ukázka, taky zajímavá. Tato věc, která se mne... A teď jsem to zapomněl, no to vám řeknu za chvilku, ale věc, která otvírá celou desku.

Sins of the Father, tak nebo Sins of a Father, tak se jmenuje album. Tohle to je Brantley Gilbert, ještě jednu ukázku vám nabídnu z tohle alba.

Κρυμμένο. Vždycky si na něm rozbiju hubu. No, každopádně hráli jsme si z Alba Sins of the Father. Teď už ženský vokál, docela fajn, tohle je Carolina Jones. Její současná věc, která se jmenuje You're It For Me, Honey. To je Carolina.

Oni už spolu kdysi nahráli věc, velkou věc pro Kanea, debutovou. Kane Brown a Lauren Elena kdysi nahráli věc What If se to jmenovalo, to se hrálo taky nedávno. No tak teď si to obrátili a teď je tady Lauren nahrála s Kaneem tuhletu takovou skočnou záležitost, a myslím, že v pohodě. Teď trošku uklidnění, album, který se vám taky představoval, to je Keith Urban. On vlastně vydal album převzatý, tedy cover verzí, a jediná věc, která tam není cover, se jmenuje We Go Back, tu jsem tady hrál už nespočetněkrát, myslím, společně tady s Michaelem McDonaldem. Tohle to je další ukázka. A jeden z cover z roku 76. Steve Getz, myslím, že se jmenoval. Sakra, teď mi to vypadlo, ale on

tohle to je Keith Urban On and On a myslím, že se ten zpěvák, který to naspíval v originále, tak ten se jmenuje Steve Bishop, nejsem si tím teď úplně jistý, nejdřív jsem řekl Steve Getz, no tak to je blbost úplná, Bishop se jmenuje určitě příjmením, každopádně tahle věc On and On.

je tohle zpěvák, jmenuje se Cole Wetzel. Hurts Like You, jeho současná věc z jeho novýho alba. No teď je zpěvák, který se jmenuje Kevin Powers. No s ním taky ještě Boozy. Tohle je současná věc, která se jmenuje Move On. Posloucháte, stále posloucháte moji milí ACX, American Country Express.

like Kevin Powers, taky Shabuze. Věc, která se jmenuje Move On, která postupuje žebříčkem někde kolem toho 35. místa šacu, teď nějak takhle. No ale co vévodí? Jsou už tři týdny na prvním místě, tři týdny nejhranější single. Se jmenuje Don't Tell On Me. Říkám si proč, zase tak dobrý song to úplně není, ale dobrý je, to je pravda. Tohle je Jason Aldean, už třetí týden nejhranější country song. Já se omlouvám za ty dnešní přeřeky.

Tak já myslím, že to bude ještě pokračovat a vidíte, ono to hezky skončilo. No tak Lainey Wilson, John Mayer, tato ukázka, Phone, Keys, Wallet. To je současná věc pro tuhle zpěvačku, pro Lainey. No až je podobný pohyb, tady ta věc, která má na svědomí Corey Kent, to je taky jeho současná záležitost, která, myslím, stojí za to. Posuňte sami.

tak současná věc tady toho Matadora. Ten se jmenuje Kenny Chesney. Ten je v Americe hodně oblíbený už řadu let. Tohle je jeho nová věc, která se jmenuje Carry On. No já myslím, že tohle už následující věc už je závěrečná, tedy úplně poslední. Tohle je Jody Messina.

je tohle rok 98. Album, který se jmenuje I'm Alright. Jinak Jody Messina, Stand Beside Me. To už je závěr, můj milý závěr ACX American Country Express. Moc mě těšilo. A jinak tady premiéra v neděli ve 20 a repríza v sobotu v 10 na Color Music Radio. Taky na rádiu Sázava, na rádiu Amerikána. Mějte se krásně a my se slyšíme, já myslím, že docela brzo, pokud posloucháte Color. A jinak krásnou noc přeju, ať je fajn. A nazdárek zase příště.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio, krátce po 21. hodině. Pokud posloucháte v úterní premiéře 14. července 2026, vám srdečně přeji Lukáš Kolíbal a právě teď startuje pořad Jam Music Reggae Session. Přeji vám příjemný poslech. Na úvod to byl Horace Andis, alba Make It Bun, a teď první z několika jamajských oslavenců tohoto týdne, Legendary Desmond Dekker.

Tak, na úvod dnešního Jam Music Reggae Session hned dvakrát legendární jamajský zpěvák Desmond Adolphus Dacres, a.k.a. Desmond Dacre, který se narodil 16. července 1941 v jamajském Kingstonu. To znamená, spočítejte si sami, kolik by mu aktuálně bylo, kdyby tady byl, žil, nebyl a ani nedorazil, vlastně zemřel po cestě na český koncert, který měl proběhnout na Respekt festivalu nějakých, co, to bylo 15 let zpátky, nebo něco takového, možná už to bylo 20. Každopádně, tohle byla vzpomínka, aspoň takováhle short vzpomínka na Desmonda Dacra, dva jeho velký hity, You Can Get It If You Really Want, a potom taky 007 Shantytown s odkazem na Jamesa Bonda a hlavně Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, který žil na Jamajce a podle něho se na Jamajce jmenuje spousty míst, včetně malého letiště nebo třeba pláže nebo tak. Mimochodem 007 Shantytown taky německý Pow-Pow Movement udělali jako rhythm o mnoho let později, na kterým vyšlo třeba od Luciana velký hit Love and Devotion, Turbulence, na to nahrál Ethiopia Awakes, Gentleman, pecku jménem Rumors, Sizzla, Can't Keep Us Down a mnohý další. Našel jsem CDčko, nicméně je tam jiný CDčko s jiným rhythmem, takže vám nemůžu zahrát, ale mám i tady takovýhle archívy. Tak k produkci Pow-Pow Movement se možná později ještě dneska dostaneme. Teď po mnoha letech vystoupili v Čechách v Hořicích pod Krkonoší v červnu a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadalo hodně rozjetě. A taky se chystá na konec srpna nová deska Gentlemana, z kterého už jsou venku nějaký singly. Dost pravděpodobně se k tomu dnes dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Budu vás provázet minimálně do 23. hodiny, snad nám to spojení dovolí. A na úvod jsem si říkal, že bych rád vyjmenoval několik těch oslavenců tohoto týdne, který sice už nejsou mezi námi, to znamená, nemůžeme je oslavovat ze života, ale můžeme vzpomenout jejich nadčasovou a z mého pohledu nesmrtelnou muziku. Desmond Dacre určitě je jeden z důležitých kmotrů ska music a ten další oslavenec je nejméně důležitý a tentokrát je hlavně pro reggae music. A narodil se 15. července 1951 a taky v Kingstonu a jmenoval se Gregory Isaacs.

Party, a.k.a. Rude Boy. Ty další přezdívky radši nebudu ani do eteru říkat. Každopádně taky oslavenec tohoto týdne, který žil už dávno není mezi námi. Narodil se 15. července 1941 a odešel v roce 2010 v pouhých 59 letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů, převážně o lásce, ať už o zbližování se nebo rozchodech, a zároveň o hrdosti, historii a kořenech černého lidu. Gregory Isaacs byl aktivní už od přelomu 60. až 70. let až do posledního dechu. Dělal muziku do posledního roku svého života, koncertoval a zanechal za sebou opravdu nádhernou diskografii. Nicméně jeden velký hit, který si myslím, že všichni znáte, možná ho budete znát v podání to byl Simply Red nebo UB40, myslím, že Simply Red, ale my se to máme v originále právě od Gregoryho ještě do třetice, Vzpomínka na mistra Isaacse, právě teď na Color Music Radio, jamajský speciál. A tohle to je pro všechny lovers noční sestřičce, kterou Gregory tímto songem scháněl.

Yes, Buju Banton, vlastne menom Mike Myrie. To je také oslavené z tohoto týdne. Narodil sa stejný deň ako Gregory Isaacs 15. července. Samozrejme mnohem pozdeji, 53 mu je. Gregory mu by zítra bylo 75, Desmondovi Dekrovi 85. No, takže konečne žijící artist, který navíc už za pár dnů

Bak dişi uşarayma wife rhythm. Jak už jsem říkal, se velkou senzaci, která se objevila koncem minulého roku, na kterou začali najednou nahrávat svoji verzi úplně všichni. V rámci světa reggae a dancehallu. Všude po celém světě vznikla z toho vlastně internetový challenge, a do kterého se zapojili největší hvězdy reggae a dancehallu. A Pini Wally Sound inspirovali to, aby ten challenge se přenesl i k nám do československých vod, a vzniklo tak několik zajímavých verzí, a já vám tři z nich můžu pustit. Ještě teda předtím, to byl samozřejmě Buju Banton, album Too Bad, dvě ukázky z desky, která vyjde už tento pátek 17. července, a pokud posloucháte v nedělní repríze, tak už je to určitě v dispozici na online streamovacích platformách, tak doporučuju. A teďka na Wi-Fi Rhythmu, tohle to byl MC Riha, a já mám pro vás ještě doktora Kariho a taky Sista Carmen, tak check it out, tady je, uvidíme, co se pustí. Doktor Kari, song, který nahrál a text napsal Kuba Dredd. What you feel like? Speak it out low. From the street side. Tady mu posíláme velký big up. Posloucháte Color Music Radio. Tahle tu věc jsme na Coloru ještě nehráli, takže premiérově Wife Rhythm s doktorem Kari. What you feel like? This is Dr. Kari de Ponzi, Michael Fontan. One, two, the wire for the reading challenge.

Gosh, Big Up Sista Carmen za tady tuto verzi na Wife Rhythmu, za mě největší zářez z československých vod. Sista Carmen je samozřejmě z jižního Španělska, ale tady už je rezidentem typuju tak 30 let, takže ji už považuji za důležitou součást tady místní scény, samozřejmě Big Ups pro celou partu United Flava. Takže tohle to bylo Wife Rhythm a teď jsme se dobře odrazili, aby jsme načali téma nových alb, které vyšly teďka v uplynulém týdnu a že jich pár je. Minule jsem tohle téma nechával až na poslední hodinu a možná některý z vás už spali, tak doporučuji, pokud jste nestihli ani nedělní reprízu, se připojit na herohero.co/admirálkolíbal, to je speciální VIP účet posluchačů tady tohohle pořadu, který chtějí být v obraze a chtějí si ho poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Celý archív už je tam minimálně rok a půl, tak kdybyste chtěli být něco součástí, tak herohero.co/admirálkolíbal. Co se týká minulých novinek a případně předminulých, anebo třeba nějaký díl rok zpátky, nebo tak to všechno tam najdete, plus tam se během léta objeví ještě další zajímavý bonusy. Takže nový alba. Mimo jiné vás čeká britský Blackout J.A., který vydal velmi zajímavý album, který se jmenuje In Acoustic, to znamená akusticky, a Blackout J.A. je známý spíše do rychlejších, dancehallovějších nebo raga, nebo i dubovějších rytmů, a jak mu to sluší v akustické podobě, to si můžete ochutnat v zápětí. Mimochodem v tom prvním tracku mu hostuje jamajský Luciano a za mě to je velký hit. Positive Contemplation. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Blackout J.A. Ze Zbrusu nový desky Acoustic. Já jsem vás mystifikoval, že z Velké Británie, on tam sice žije, nicméně pochází z Jamajky. A jak už toho Jamajčanu bývá, k muzice se dostal ve velmi mladém věku, začal zpívat v kostele. A potom i u sound systému Universe v Portlandu. A pak se ale přestěhoval do Velké Británie, kde žije a spolupracuje s mnoha dalšíma z tamní scény. A musím říct, že tenhle ten akustický raga model, to se mi hodně líbí. Tak v premiéře právě teď a tady na Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, Pull Up The Tune, Blackout J.A. Tato věc se jmenuje Right to be Free. Posíláme všem lidem na celé planetě, ať už jsou jakýkoliv národnosti, barvy nebo vyznání, aby mohli být svobodní.

Right to be free. I když žijete třeba v Somálsku, v Sýrii, v Palestíně, na Ukrajině, kdekoliv máte právo být svobodný. A nebo třeba v Číně. A pozor, pozor, to možná i premiérově, si teďka zahrajeme interpreta z Číny, který se říká Stinging Ray, a který vydal minulý týden velký album ve spolupráci s francouzskými Airy Heights. Ta deska se jmenuje The Man from Beijing. A v této skladbě s ním spolupracuje taky The Ligerians a jmenuje se Stepa. Takže Stinging Ray. A nep čínský artist.

skvělý, že tam dali trochu té čínštiny. To v rytmech reggae a dubu jsem fakt slyšel úplně poprvé, velký big up za to. Deska, která vyšla u Airy Eyes, The Man from the Beijing, přidávám ještě jednu věc. Na rytmu od King Jammies. A song jménem Bird on the Wire.

0: Takže Stinging Ray, ukázka z jeho velkého alba ve spolupráci s Harry Yates. Posloucháte Color Music Radio a my jsme v sekci z brusu nových reggae dancehallových alb, který vyšly teďka v průběhu července. Člověk si říká okurková sezóna a houby s octem. Těch desek totiž vyšlo velké množství, nejenom Blackout JA nebo Stinging Ray.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
0: Žije v Holandsku dlouhý roky a hodně dlouho, jakože třeba dekádu, jsem o něm neslyšel. Tehda před více 10-15 lety měl různý relativně velký hity na evropský reggae scéně. Gentleman mi v jednom rozhovoru vyprávěl, že na kariéru Ziggy Rekáda budete potřebovat sluneční brejle, jak bude zářit. Nicméně potom se po něm slehla zem na docela dlouhou dobu, nevím z jakého důvodu. A až teďka, vlastně minulej týden, vydal nový album na značce Oneness Records. 7 songů, takže dá se tomu říkat EPčko, nicméně je to velmi zajímavý comeback. Všechny songy, kromě jednoho, naspíval sám Ziggy a na tom jednom, kterým začneme vlastně tu ochutnávku, tam hostuje jamajský Rick Jam. A jelikož Rick Jam si myslím, že není v Čechách zatím příliš známý, nicméně jeho loňský album je hodně dobrý, tak začneme právě tady tímhletím songem jménem Wheels Keep Turnin'.